Dirchen son le wave ó album Rough Dog in fefe hain. Bet a dul ar lenta siire go lu chun na hostre agus seis pí ceol na pí a lí na fume bunhéir lenta siire san ostra sin.